0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: hudební novinka Evropy 2.
1: Na pláži v písku leželo srdce,

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Kemp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Evropa 2.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vážení cestující, letos Smartwings. Připravte se na start do léta.
3: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart. Get wings.
5: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
0: 58.2 a 105.5 FM.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Těšíte se na sezon?
2: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
3: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.

0: Evropa 2.
1: Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
2: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
3: Vážení cestující, letu Smartwings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart. Get wings.
0: 88.2 a 105.5 FM.
6: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
7: Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
8: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
9: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
8: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
10: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
8: Song za trest.
11: Jsem úplně vytočená, kluci.
8: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
10: To je retard.
8: Na Evropě 2.
12: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gosplová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
13: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
14: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
15: No, od Alena Walkera, Faded.
16: Jo, Faded, Faded.
17: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
14: Imagine Dragons.
17: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
13: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
18: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
19: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta.cz

0: Evropa 2. 80.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
0: 82 a 105,5 FM.
2: Oslavte Den matek hravě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany, postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
3: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
4: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.

0: 2, kde to stojí? Evropa 2, jak je venku?
1: Greetings to listeners of Radio Europe 2. Europa 2 for Robin. Europa, you're listening to Evropa 2.
2: Fajn Lukáš, Evropa.
1: Evropa 2, stay tuned.
2: Maximum muziky.
3: Dobré ráno, i ve státní svátek jste s Evropou 2. Dneska bude skvělý vysílání, maximum muziky. No a taky si dneska řekneme něco o tom vítězství.
0: Evropa 2.

0: Krásné dobré ráno, já vás zdravím ze studia Evropy 2. Dnes máme pátek, takže je to samozřejmě trošku nezvyk mě slyšet v pátek, ale je to proto, protože je svátek, takže většina z vás asi hezky sedí doma nebo jedete někam na výlet. Dneska slavíme den osvobození od fašismu, taky tomu můžeme říkat den vítězství. No a dneska taky slaví někdo velice slavný a poměrně velmi zasloužilý věk, protože dnes slaví z té narozeniny muž, který naučil celý svět se na přírodu dívat jinak, Sir David Attenborough. To je podle mě člověk, jehož hlas poznáte prostě po dvou větách, možná po první větě. A tady ten člověk dokázal udělat hvězdu z tučňáků, plejtváků, z mechu, prostě z celé přírody. Pojďme si o něm něco říct. Narodil se 8. května 1926 v Londýně. Původně studoval přírodní vědy v Cambridge, ale místo laboratoře nakonec skončil v televizi BBC, no a tam se začala psát historie doslova. V BBC pracoval už od 50. let a stál se jedním z lidí, kteří, dá se říct, změnili televizní dokumenty navždy. Nejenom, že tu přírodu natáčel, ale on ji vyprávěl, takže jste měli pocit, že tam v té džungli jste s ním. A teď pár zajímavostí z jeho života, protože kdybychom měli jeho život rozebírat, tak na to by mi nestačilo celé dnešní vysílání. Zajímavé je třeba to, že během kariéry navštívil prakticky každý kout planety. On natáčel v džunglích, pouštích, v oceánech i v místech, kam se člověk skoro nedostane. A když začíná, tak štáb tahal obří kamery přes prales. To nebylo jak dneska, že ho vemete mobil a natáčíte. Dneska už se samozřejmě používají drony a minikamery, ale prostě Attenborough byl u celého technologického vývoje přírodopisných filmů. Legendární jeho série Planet Earth, která změnila pohled na dokumenty. BBC tehdy utratila obrovské peníze, ale výsledek viděli stovky milionů lidí po celém světě. A mimochodem, spousta scén byla technicky tak náročná, že se čekalo týdny na jediný záběr. No, David Attenborough má taky zvláštní talent, že zvířata mu evidentně často věří víc, než lidé sobě navzájem, protože on natáčel z pár centimetrů gorily, lenochody, tučňáky a je slavná jedna historka, kdy mu malá gorilka začala sahat do obličeje a zkoumat mu uši. No, to je prostě roztomilý. Jako malé gorilky mě dojímají, respektive všechny malé opičky mě dojímají. Vlastně všechna malá zvířátka mě dojímají. A musím říct, že když jsem byla malá, tak mě vůbec nebavily takové ty nudné přírodopisné filmy, ale jakmile jsem za prvé začala mít trošku rozum a za druhé objevila Davida Attenborougha, tak se to naprosto změnilo. A zajímavé taky je, že on nikdy nebyl nějaký ekologický aktivista, dlouho byl hlavně pozorovatel, ale čím víc světa viděl, tím víc začal veřejně mluvit o klimatické změně, o ničení přírody a taky je dneska jeden z nejrespektovanějších hlasů v otázce planety a pořád pracuje ve 100 letech, což je teda samo o sobě neskutečný výkon, že jo, většina lidí se v tom věku řeší, kde jsme nechali brýle, nebo někdo možná už dřív, ale Attenborough ne, ten jede natáčet další dokument. A myslím, že jestli někdo dokázal, že vzdělávání nemusí být nuda, tak to byl právě on, protože jako upřímně, jako dokážete udělat napínavou scénu z toho, že někde roste lišejník? No já ne, ale David Attenborough ano, takže pane Sire, všechno nejlepší tady od nás z Evropy 2. Krásné narozeniny a krásný den vítězství, protože tady těch vítězství byla spousta.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Sponzorem počasí jsou Betonpress lehký krytý střešní tašky.

0: 2, kde to stojí.
1: Na dálnici D1 u Přerova ve směru na Ostravu mezi 294. a 5. kilometrem komplikuje provoz porouchané auto. Počítejte tam se zdržením. Nehoda se zvěří zpomaluje provoz také u Postoloprt ve směru na Prahu. Auto tam srazilo zvíře a místem projedete pomalej. Na Prachaticku ve Vimperku havaroval kamion na hlavním tahu směrem na Strakonice. Nákladní auto skončilo v příkopu a doprava tam zůstává omezená. Policie je na místě. U Kvasic na Kroměřížsku havarovalo osobní auto po střetu se Srnou. Překážka zůstala na vozovce a řidiči musí zpomalit. No a komplikace hlásí také Novojičínsko. V Lichnově havarovalo osobní auto, které částečně blokuje průjezd. Tak ať už dnes vaše cesty vedou kamkoliv, hlavně šťastnou cestu, ideálně s Evropou 2.
2: Je tu nové číslo časopisu.
3: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
4: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Europa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let. Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
5: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
6: Be smart. Get wings.
2: Sužena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
7: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
8: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
9: Žádná kouzla?
8: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, Alena Walker, Steve Spider.
12: Ale to si, jak se tam zpívá, to panda, panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.

0: Kemp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Dobré páteční ráno, ladíte Evropu 2 a dnes máme sváteční den s datem 8. května a slavíme den vítězství. No ale to není jediná věc, která se dneska slaví, protože dnes je taky World Red Cross and Red Crescent Day, tedy Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce. A to není jenom takový jako obyčejný den, protože tady ten symbol zná prakticky celý svět a já doufám, že většina z nás ho nikdy nebude potřebovat. A datum 8. května není náhodný, je to den narození Henriho Dinana, švýcarského podnikatele, který vlastně založil Červený kříž. V roce 1859 viděl hrůzy bitvy u Solferina v Itálii, kde po bitvě zůstaly tisíce raněných vojáků bez pomoci. No a Dinana šokovalo to, že se lidé tehdy, že lidé nerozlišovali, kdo má jakou uniformu nebo kdo na jaké straně bojuje, ale prostě se zachraňovalo. Takže on začal organizovat dobrovolníky, kteří pomáhali úplně všem, bez ohledu na tu uniformu. Až z toho nakonec vznikl Mezinárodní Červený kříž, což je mimochodem jedna z největších humanitárních organizací na světě. Původně se teda jmenoval Mezinárodní výbor pro pomoc raněným. Ten název Červený kříž přišel až později, nicméně datovat to můžeme do roku 1863. V roce 1901 Dinan navíc dostal úplně první Nobelovu cenu za mír v historii. No a teď taková zajímavost, kterou já jsem přiznám se nevěděla, protože vlastně ten symbol, ten Červený kříž, tak to není náboženský symbol, ale je to vlastně obrácená švýcarská vlajka, jako podsta Švýcarsku a tomu Henrimu, který tady tu organizaci založil. Jenomže ne všechny země samozřejmě chtěli používat symbol kříže, byť ten původ není náboženský, no a tak vznikl i Červený půlměsíc, který vlastně dnes používá řada muslimských zemí a dokonce existuje i červený krystal, což je neutrální symbol pro místa, kde neprojde ani kříž, ani půlměsíc. Mimochodem, ta organizace získala těch Nobelových cen za mír hned několik a během válek nebo katastrof často funguje jako jediná spojka mezi lidmi. Třeba pomáhá hledat zmizelé členy rodin, doručovat zprávy válečným zajacům nebo organizovat krevní banky. No a takže toliko k historii Červeného kříže. Navíc Červený kříž by se nikdy neměl používat jen tak na ozdobu, takže vždycky, když ho vidíte třeba na sanitce nebo u zdravotníků ve válečné oblasti, znamená to, tady se pomáhá a mělo by to být nedotknutelné místo. A vlastně to je taková hezká message, že ať už jde o povodně, nehody nebo války, tak tady ten symbol prostě po celém světě znamená jednu věc, a sice pomoc. A je super, že existují lidi, kteří jsou ochotní poskytovat i v těch nejhorších situacích. Není to úplně veselé téma, ale prostě k dnešnímu dni se to hodí. Je to den 8. května, den osvobození od fašismu, den vítězství a taky den Červeného kříže. No a i o tom se můžeme bavit tady na Evropě 2.
1: Evropa 2. Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9 999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. 98.2 a 105.5 FM.
2: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
1: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu. Pro doma.
4: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
5: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
6: No, od Alena Walkera Three Faded.
7: Jo, Faded.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda.
5: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
4: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
10: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
4: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
4: Každé úterý a neděli v 8 večer.
13: A tak je to věta o jednom slově. Věta holá debilní takzvaný.
4: Na Evropě 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
14: A startuje večer na maximum.
4: Songy na přání.
15: Já bych si přál.
4: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
16: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
4: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
0: Evropa 2.
4: Hudební novinka Evropy 2.

0: Krásné dobré ráno, posloucháte vysílání Evropy 2 s datem 8. května, bylo 8 hodin a jsou tu zprávy. Dobré ráno. Na pietách po celé České republice si dnes mohou lidé připomenout 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavy dne vítězství doplní také výstavy, průvody či tradiční pietní akt na pražském Vítkově, kterého se zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zuna nebo náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka. Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo komerční provoz služby robotaxi, tedy taxi bez řidiče. Místní startup Verne provozuje v hlavním městě 10 elektromobilů. Zákazníci zaplatí za jednu jízdu v přepočtu 48 korun. Cena platí v rámci servisní zóny, která pokrývá asi 90 km čtverečních, včetně mezinárodního letiště. Zákazníci si mohou jízdu rezervovat pomocí aplikace. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Bohemians Praha 1905 za výtržnosti fanoušků v utkání se Spartou pokutou 450 tisíc korun. Za více prohřešků během utkání dostal vršovický klub třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné České ligy související s chováním fanoušků.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D1 pozor na dvou místech. Na 208. kilometru ve směru na Prahu došlo ke střetu osobního vozu se zvěří a na 295. kilometru ve směru od Přerova k polským hranicím máme v pravém pruhu nepojízdný odstavený autobus. V Kroměříži v ulici 1. máje pak bourala dvě osobní vozidla.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Na severovýchodě počítejte ráno a dopoledne s tím, že bude zataženo, v průběhu dne pak bude polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se místy vyjasní. Dnešní nejvyšší teploty očekáváme v rozmezí od 14 do 19 stupňů. Na jižní Moravě se teplota může dostat k 21 stupňům Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 4 minuty po 8 pokračuje Katka Hašková. No a my si dáme třeba Pam Rabbit, Floridu nebo Michaela Šultého a taky si řekneme, jestli jste výjimeční, schválně.

0: Novinka Evropy 2.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Nikam mi neodlétejte, naopak já jsem ráda, že i 20 minut po 8 hodině jste tady se mnou ve vysílání Evropy 2. Máme krásné sváteční vysílání a pojďme se trošku pobavit o nějakém tom mentální zdraví. Dneska se hodně mluví o self-care, sebelásce, jenže možná největší znaky psychologické odolnosti nejsou meditace v legínách při západu slunce, ale úplně obyčejná schopnost být chvíli sám se sebou a nezbláznit se z toho, protože jako žít sám se sebou. Co si budem povídat, je to nejhorší. Našla jsem 7 věcí, které prý pokud dokážete dělat sami, tak jste fakt odolná osobnost. Pojďme na to, jíst sám v restauraci bez pocitu trapnosti. Psychologové dlouhodobě upozorňují, že lidé výrazně přeceňují, jak moc jich okolí všímá. Říká se tomu spotlight efekt. Ve skutečnosti většina lidí ale řeší sama sebe a schopnost být v klidu s vlastní společností bývá spojována s vyšší emoční stabilitou. Za druhé, dokážete oslavit vlastní úspěch bez potřeby ho okamžitě sdílet. Tak tohle já se rovnou přiznám, že spíš neumím, abych

0: odolný jsem zjistila, že spíš odolná nejsem. Na druhou stranu, už pouhé uvědomění toho je podle mě dobré a můžu na tom pracovat. A co vy, kolikrát jste si odškrtli, ajajaj, tohle mi nejde. No a i takové zajímavosti tady se mnou na Evropě 2 můžete zažít.
1: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
2: A jako desert přichází Pavel Cejna.
0: No.
1: A občas má i standing ovations.
2: Pavle, my tě vítáme.
1: A tak jsme se páji zeptali, co ho přivedlo k práci v rádiu.
3: Nedostatek spánku, trable v partnerském vztahu, finance, různé fobie a tak podobně. Příčin je tedy víc než dost.
1: Ale mikrofon to vyřešil, viď?
3: Funguje to na 99,9%.
1: A za vzor máš, Pájo?
3: Paviána. No, je skvělej.
1: Tím je to vysvětlený.
3: No.
1: After Party s Pavlem Cejnarem. Od pondělí do pátku 9 až 11 na Evropě 2.

0: 5, kde to stojí.
1: Na silnici číslo 35 u Hrušové, Tršku a Janova v Pardubickém kraji dnes počítejte se zvýšeným pohybem stavební techniky kvůli pracím kolem budované dálnice D35. Auta ze stavby vyjíždějí přímo na hlavní tah, takže provoz může hlavně ráno a dopoledne krátce zpomalovat. Opatrně také mezi Zámrskem a Vraclaví na silnici číslo 17, kde se stavební technika pohybuje těsně u vozovky. Ve Zlínském kraji pak komplikují dopravu slavnosti otevírání pramenů v Luhačovicích. Uzavírky a větší pohyb lidí čekejte hlavně kolem Masarykovy ulice v centru města. Tak šťastnou cestu, tohle je Evropa 2.
0: Evropa 2.
2: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
3: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Europa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let. Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta. Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart, get wings.
0: 68.2 a 105.5 FM.
5: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dobré ráno, nebo chcete-li dobré dopoledne, záleží, jaké máte návyky a jestli ve svátek stáváte stejně jako v týdnu, anebo jste si přispali. Pojďme se tady ve vysílání Evropy 2 taky podívat na to, kam s ním. A teda takhle, samozřejmě nemám na mysli známý fejeton Jana Nerudy o starém slamníku, ale bavím se o tom, kam s ním, tedy s vaším dítkem v létě. Protože letní prázdniny jsou dlouhé a předpokládám, že vy ani nemáte tolik volna, takže se samozřejmě nabízí poslat dítě na tábor. No a samozřejmě, který tábor je nejlepší, je to samozřejmě Summer Camp Evropy 2. A vy si říkáte, no jo, ale to už je uzavřený, že jo, to už bylo. No, tak pokud jste nestihli první kolo naší soutěže, nevadí, protože pořád máte šanci vyhrát svému dítěti místo na Summer Campu Evropy 2. No ale asi už tušíte, že na tenhle tábor se normálně nepřihlašuje, to se dá jenom vyhrát. Navíc letos už to bude po osmé se bude vyrážet do Prachovských skal. No a ty děti tam čeká fakt skvělý program, koncerty známých českých interpretů přímo u ohně, to znamená žádná obří pódia a dáv, ale děti si budou moct s muzikanty popovídat, vyfotit se, nebo třeba zjistit, jak vznikají písničky, budou tam i taneční workshopy, táborová olympiáda oceny, diskotéka s moderátory Evropy 2, samozřejmě výlety. Takže, no a pokud máte doma, mě ještě napadá třeba malého moderátora nebo moderátorku, tak i pro ně tam něco bude, protože děti se naživo potkají s moderátory Evropy 2, zjistí, jak funguje rádio, taky co všechno obnáší práce za mikrofonem. A celým táborem jako obvykle provede oblíbený hlavní táborník Tomáš Zástěra. Kemp je určený pro holky a kluky od 9 do 15 let a proběhne od neděle 16. srpna do soboty 22. srpna. A si říkáte, no tak už nám řekni, jak soutěžit. No tak stačí na web Evropy 2 v soutěži nebo v sekci soutěže nahrát fotku svého dítěte na téma ukaž jakýsi táborník. Vyhrát může 30 dětí, no a taky se na, u nás na webu můžete mrknout na fotky a videa z minulých ročníků, ať taky víte, do čeho jdete, jestli to vůbec chcete. No a pozor, důležitá informace, soutěž končí v neděli 17. května 2026 o půlnoci, takže šup, stávat a cvičit a přihlašovat na Summer Camp Evropy 2.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Nejenom Taylor Swift je s vámi na Evropě 2, ale taky Zuzka Kozáková a zprávy, protože bylo 9 hodin. Dobré ráno. Mezinárodním týmům se podařilo vyvinout hned 3 medikamenty, které pacientům s rakovinou slinivky břišní prodlouží život. Například lék namíchaný podle genetické analýzy konkrétního pacienta. Podle onkologů jde o největší posun v léčbě za poslední desítky let. Zlín je nejbezpečnější ze všech statutárních měst v Česku. Na základě policejních dat o počtu trestných činů to uvedl Zlínský kraj ve spolupráci s městem. Naopak jedna ze nejvyšších kriminalit je podle žebříčku v Ústí nad Labem. Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Uvedl to americký prezident Donald Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Na její konečné podobě se ale ještě musí dohodnout s členskými státy Evropské unie.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Stále projíždějte opatrně na dálnici D1 ve směru na Prahu. Došlo tady ke střetu osobního vozu se zvěří na 208. kilometru. Na dálnici D11 na trase Jaroměř-Praha na 14. kilometru je hlášeno odstavené vozidlo a na Prachaticku pozor na silnici 4 na vjezdu do obce Vimper, kde bouralo nákladní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Většinou polojasno až oblačno, počítejte s tím, že během odpoledne se místy vyjasní, teploty očekáváme mezi 14 až 19 stupni, na jižní Moravě se pak teplota může dostat k 21 stupňům Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 3 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková. A nás po 9. hodině čeká třeba Kaylin Sofien, Match, Harry Styles, anebo se podíváme na nejhorší medicínské omyly.
1: Evropa 2.

Teddy Swims, Mr. Know It All, tady u nás na Evropě 2, což je docela hezký název té písničky, která se nám bude hodit, protože pane, vím to všechno, nikdo neví všechno, dokonce ani doktoři neví všechno. Přitom doktorům věříme a většinou právem. Moderní medicína samozřejmě už zachránila miliony životů. Jenomže když se člověk podívá do historie, tak zjistí, že některé léčebné metody znějí dnes spíš jako trest než pomoc a nejděsivější je, že je tehdy doporučovali odborníci.

děsivě. Na druhou stranu je tam dobrá zpráva, že medicína se neustále vyvíjí. Že to, co dnes považujeme za samozřejmost, tak bylo ještě před pár lety nepředstavitelné. Lékaři dnes mají technologie, výzkumy a znalosti, o kterých se nám dřív ani nesnilo. Takže ano, historie je plná omylů, ale zároveň je důkazem, že lidstvo se umí poučit, posouvat a hledat lepší cesty. No a upřímně buďme rádi, že když dneska přijdeme k doktorovi s kašlem, tak neodcházíme se závislostí na heroinu a o litr krve lehčí. Maximálně o litr pak v lékárně, no ale tak všechno něco stojí. Takže tak, takže to byly omyly medicíny. Doufám, že vy jste všichni zdraví, užíváte si dnešní krásný sváteční den a někde třeba doma, v klídku anebo venku na výletě, anebo prostě jen tak s Evropou 2.

0: Rock for People.
1: Ne, nemusím nic.
2: Do prčic.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
3: Oh my God, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
4: Těšíte se na sezon?
5: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
6: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let. Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
7: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na Smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
8: Be smart. Get wings.
4: Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
9: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
12: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
13: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček.

0: Speciálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Kemp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: D5, kde to stojí.
1: Na dálnici D5 na 125. kilometru směrem od Rozvadova na Prahu počítejte se zdržením kvůli odstavenému nákladnímu autu. Provoz tam zpomaluje, překážka v jednom z pruhů a místem projedete se zvýšenou opatrností. Komplikace hlásí také Ostrava na silnici číslo 11 směrem z Českého Těšína na Opavu. Se u Ostravy pohybují lidé přímo na vozovce kolem porouchaného auta. Policie tam upozorňuje na velmi opatrný průjezd. Na Jesenicku bourala dvě osobní auta v Lipové Lázních na silnici číslo 60, no a se zvýšenou opatrností projedete také u Úněšova na Plzeňsku na silnici číslo 20, kde se srazila další dvě auta. Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz i u Valdíkova na Třebíčsku. Tak šťastnou cestu a žádné další nehody.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Škoda Karoq může být vaše už za skvělých 8000 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
0: 98.2 a 105.5 FM. Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
4: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
5: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
3: Song za trest.
6: Jsem úplně vytočená, kluci.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
5: To je retard.
3: Na Evropě 2.
7: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
8: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
9: No, od Alena Walkera, Three Faded.
10: Jo, Faded.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
8: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gospelová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
13: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta.

0: stejně jen bůh.
1: Krásné dobré páteční dopoledne s datem 8. května. Dnes máme den vítězství a my ho tady na Evropě 2 patřičně oslavíme tím, že si o vítězství budeme povídat, jinak pro jistotu. Ne, dnes není ten den, kdy slavíme, že jsme porazili Slovensko v hokeji. Připomínáme si konec druhé světové války v Evropě, konkrétně kapitulaci nacistického Německa v roce 45, i proto se dnešnímu dni taky říká den osvobození od fašismu. Většina Evropy slaví 8. května, protože právě večer 8. května vstoupila kapitulace v platnost. No a je to jeden z nejdůležitějších dnů moderní historie, konec největšího válečného konfliktu, který si vyžádal desítky milionů životů. No a vítězství je taková zvláštní věc. Většina lidí si pod tím představí medaily, pohár nebo třeba hymnu na stadionu. Jenomže psychologové říkají, že mozek často reaguje úplně stejně i na mnohem menší výhry. Třeba když ráno nezaspíte. Když zvládnete nepřečtený e-mail, když se konečně objednáte k zubaři, nebo když třeba po třech dnech odpovíte člověku na zprávu, kterou jste otevřeli, tomu chudákovi se zobrazeno a nic. A vy jste to zvládli. Mozek totiž miluje pocit, dokázal jsem to. Vlastně i při malém vítězství se vyplavuje dopamin, což je taková ta chemická odměna, která nás motivuje pokračovat dál v konání nebo v životě. No a právě proto psychologové doporučují rozdělovat velké cíle na malé kroky, protože člověk nepotřebuje pořád vyhrávat olympiádu. Někdy stačí vyhrát nad tlačítkem posunout budík. Zajímavé je, že pocit vítězství je nakažlivý. Studie ukazují, že když vidíme někoho uspět, třeba sportovce, kolegu nebo třeba člověka v talentové soutěži, tak se nám v mozku aktivují podobná centra, jako kdybychom uspěli sami. A asi i proto lidi tolik milují finále, comebacky, různé outsider story, proto možná lidi koukají na sportovní události. A mimochodem věci zjistili ještě jednu věc, že největší radost často nepřináší samotná výhra, ale pocit, že jsme se někam posunuli. Proto vás někdy víc potěší, že uběhnete o kilometr víc než minule, než nějaká medaile. Takže pokud máte dneska pocit, že zrovna nevítězíte, možná jenom koukáte na špatně velké měřítko, protože někdy je vítězství i to, že člověk prostě vstane, funguje a nějak to dá. No a upřímně, já myslím, že některé dny jenom to, že je přežijete, tak jsou vlastně výkony hodné stupňů vítězů. I tak my vás umíme na Evropě 2 tady hezky ocenit.
2: Evropa 2. 8. Pošlapává zaměstnavatel vaše práva? Nebo máte neoprávněnou výpověď? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
3: 98.2 a 105.5 FM.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
6: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
5: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
6: Muhammad Komar nazpat.
5: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
7: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
5: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
9: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: Jo, Alena Volkra, Tři Fajde.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda?
5: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
0: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
10: Co je za otázky, blbý?
13: Otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
10: Takže jsi je psal ty?
13: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
14: No, to jsi odvážný teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha.
15: Evropa 2.
0: Hudební novinka Evropy 2.
16: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, found.

0: I krátce po 10. hodině v pátek 8. května posloucháte Evropu 2, no a je tady Zuzka Kozáková a zprávy. Dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel chce po dnešním jednání společně s premiérem Andrejem Babišem oznámit, že se červencového summitu Severoatlantické aliance v Turecku zúčastní oba. Jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části zveřejnil deník N. Pavel usiluje o vedení delegace na summitu. Premiér už dříve řekl, že považuje za nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací. Francie udělila náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi národní řád za zásluhy hodnosti komandéra. Šéfovi české armády vyznamenání předal francouzský velvyslanec v České republiky. Řehka byl oceněn mimo jiné za svou roli při rozvoji česko-francouzské vojenské spolupráce. Čeští vodní slalomáři mají před sebou dva klíčové víkendy sezóny, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jediné volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z loňského mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou. Všechny čtyři nominační závody, které jsou součástí českého poháru, se tentokrát uskuteční v pražské Troji.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D11 je odstavené vozidlo na trase Jaroměř Praha na 14. kilometru. Na Plzeňsku u Starého Plzeňce zasahují záchranné služky u nehody a na Plzeňsku ještě zůstaneme. Na silnici 20 v obci Úněšov se došetřuje nehoda dvou vozů.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně polojasno až oblačno, během odpoledne by se mělo vyjasnit. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 14 až 19 stupni. Na jižní Moravě to může být až 21 stupňů, ovšem na severu Čech to bude maximálně 11 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 4 minuty po 10. pokračuje Katka Hašková.
2: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: A jak ráda říkám, my už jdeme do finále, je tady Ray Dalton, Emma Drobná nebo třeba Martin Harich.
1: Evropa 2.

Ladíte sváteční vysílání Evropy 2. Máme 8. května, den vítězství. No a dneska už jsme se párkrát o nějaká vítězství otřeli, ať už to byly pocity vítězství, nebo to reálné vítězství, které znamenalo den osvobození od fašismu. No. Ale pojďme teďka, když už se tak blíží nám ta 11. hodina, spíš podívat na taková běžná malá vítězství. Třeba jako má člověk radost, když si občas prostě jenom uklidí. A mě zaujal takový jako výzkum nebo článek na téma, proč uklízíme 5 minut před příchodem návštěvy, jako bychom skrývali důkazy. Je to takový zvláštní psychologický jev, že člověk dokáže třeba klidně 3 týdny ignorovat doma chaos, ale jakmile někdo napíše, za 5 minut jsem u tebe, tak se okamžitě proměníte v uklízecí komando, najednou běháte po bytě, házíte věci do skříní, utíráte stůl rukávem a snažíte se vytvořit.

0: Rozvoj Evropy 2.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

0: věc, kde to stojí.
1: Porouchané auto komplikuje provoz na dálnici D35 mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou, a to ve směru na Lipník nad Bečvou mezi 271. a 273. kilometrem. Na dálnici D5 směrem od Rozvadova na Prahu se kolem 93. kilometru pohybují lidé přímo u vozovky. Policie upozorňuje na nebezpečnou situaci a doporučuje velmi opatrný průjezd. Komplikace hlásí také Pražský okruh. Mezi Běchovicemi a Satalicemi stojí u 60. kilometru porouchané auto a neprůjezd je zpevněná krajnice. Zdržení čekejte i na dálnici D11 u 98. kilometru ve směru z Prahy na Hradec Králové, kde překáží odstavené vozidlo. A nehoda dvou osobních aut omezuje provoz také u Lazníků na Přerovsku. Ať už jdete kamkoliv, tak hlavně šťastnou cestu a ideálně za doprovodu Evropy 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9 999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vážení cestující, letos Smartwings. Připravte se na start do léta.
3: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
4: Be smart. Get wings.
5: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
0: 88.2 a 105.5 FM.
6: Ale ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
0: Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: chvíli před 11. hodinou vás i tak vítám ve vysílání Evropy 2. No a dneska slavíme Den vítězství. No a mám tady jedno další vítězství, a sice, že za mnou dorazil Ondra Vodný. Oh, ahoj.
1: To je vítězství, správně.
0: Hele, my jsme se dneska bavili o tom, že člověk nemusí hned vyhrávat olympiádu, aby měl nějaký pocit vítězství. Kdy ty minule jsi měl pocit vítězství?
1: Kdy jsem měl pocit vítězství? No, to já mám vždycky, když zvládnu udělat všechno, co mám, víš, za ten den, když vždycky lehnu a řeknu, tak dneska jsem to vyhrál. Ale někdy jsou dny, kdy řeknu, dneska jsem to úplně nevyhrál, ale od toho pak ten další den, kde člověk začne znova a lépe.
0: A jsi takový ten typ, který si ještě ideálně večer vytvoří ten checklist na ten druhý den, aby usínal s tou čistou hlavou.
1: Jo.
0: Fakt.
1: No, já jsem hodně organizovaný v tomhle.
0: Tak to mě překvapil, jako ne, že bych si myslel, že jsi nějaké hovado, ale víš co?
1: Včera zrovna jsme měli s manželkou sezení a to sezení plánovalo náš červenec, srpen a září. Takže manželka se rozčelovala prvních 15 minut, kdy já jsem si ve svém velkém kalendáři psal číslíčka, vybarvoval políčka, než vůbec došlo na věc, takže to jsem já.
0: Jo, tak to jsme teda úplné opaky. Nebo
1: to nemáš takhle?
0: Já bych strašně chtěla, já bych si to fakt přála, ale já prostě nemám tu sílu.
1: Tu motivaci.
0: No.
1: Ale buď v pohodě, já si to vždycky napíšu a potom právě manželka mě vynadá, že třeba na něco zapomenu a říká, hlavně, že jsi to psal. A jo, já to tady mám napsaný, takže ono to úplně neznamená, že když si to napíšete, vybarvíte, že to potom i dodržujete. Jo. Takže já bych to nebral tak vážně.
0: Teď vlastně přemýšlím nad tím, co je horší, jestli já když si to nenapíšu, nebo ty když si to napíšeš.
1: Ale já aspoň mám dobrý pocit, že jsem si to napsal, víš.
0: Ale já myslím, že já jsem takhle v jednom vstupu říkala, že kolikrát je vítězstvím jenom to, že člověk vstane.
1: No, takže pokud jste vstali, tak jste vyhráli. A pokud vydržíte poslouchat, tak jste taky vyhráli.
0: Ano, ano, pokud jste vydrželi poslouchat mě, tak jste taky vyhráli. Nicméně moje tady session končí, tvoje začíná, tady ti pomyslně předávám vítězné žezlo dnešního svátečního dne a užij si to.
1: Děkuju.
0: Takže, milí posluchači, za chvíli už startuje Ondra Vodný, jeho maximum muziky, no a my se zase uslyšíme zítra od 7 hodin, tak se mějte krásně a Ondra Vodný je tady pro vás na Evropě 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
4: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí.
5: Warum warst du in Auschwitz?
4: Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
5: Was hast du dort wirklich gemacht?
6: Du wirst nie begreifen!
4: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo jež pilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jakoby byli vini.
7: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
4: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 80.
8: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
9: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. 88.2 a 105.5 FM.
10: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: 11 hodin, 2 minuty k tomu na Evropě 2 čas na zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Dobré dopoledne. Na pietách po celé České republice si dnes mohou lidé připomenout 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavy dne vítězství doplní také výstavy, průvody či tradiční pietní akt na pražském Vítkově, kterého se zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, ministr obrany Jaromír Zuna nebo náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka. Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo komerční provoz služby robotaxi, tedy taxi bez řidiče. Místní startup Verne provozuje v hlavním městě 10 elektromobilů. Zákazníci zaplatí za jednu jízdu v přepočtu 48 korun. Cena platí v rámci servisní zóny, která pokrývá asi 90 km čtverečních, včetně mezinárodního letiště. Zákazníci si mohou jízdu rezervovat pomocí aplikace. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Bohemians Praha 1905 za výtržnosti fanoušků v utkání se Spartou pokutou 450 tisíc korun. Za více prohřešků během utkání dostal vršovický klub třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné České ligy související s chováním fanoušků.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1. Na 297. kilometru ve směru od Přerova k polským hranicím máme hlášeno odstavené vozidlo kvůli defektu. Na dálnici D11 na trase Praha-Jaroměř-Seber pak pozor na 38. kilometru v pravém pruhu máme sraženou zvěř.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, místy je polojasno, můžete sem tam počítat se slabším deštěm. Jinak později odpoledne a k večeru se vyjasní. Teploty očekáváme mezi 14 až 19 stupni. Na jižní Moravě se teplota může dostat k 21 stupňům Celsia. Ode mě je to vše, ladíte páteční Evropu 2 a slovo si právě teď bere Ondra Vodný.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký rytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Krásný sváteční pátek přeji z Evropy 2 je speciální a v čem to vám prozradím, už za chvíli budu k tomu Switch Disco Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: Stefan Sanchez v 11.20 na Evropě 2, sváteční, a jak to je krásný, když to vyjde se svátky, takže je z toho prodloužený víkend. No, ten začíná, snad jste si ho taky urvali v práci, snad máte druhý krásný prodloužený víkend, který velmi příjemně nás přibližuje k letním prázdninám. Dneska opět takovým lehkým omezením nejsou obchody, jsou zavřený, což někteří nesou nelibě, ale zrovna jsem tenhle týden byl součástí velmi zajímavé diskuze, která mluvila o tom, jak dřív to bylo normální, že o víkendu bylo zavřeno, teď se z toho lidi hroutějí, a už jsem našel na sociálních sítích pár šokujících komentářů, který nereflektují to, že máme svátek důležitý pro Českou republiku, den vítězství, ale řeší to, že je zavřeno, nekoupí si čerstvý rohlíky. Takže zkuste to pojmout jako krásný sváteční volný den. Evropa 2 vám k tomu bude mile hrát maximum muziky Lou Tomlinson a taky Miley Cyrus v tom nebudou chybět. Přeju fantastický sváteční pátek, jsme Evropa 2.
1: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube. Dovolená.

Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
2: Yeah!

0: Lily Tomlinson a Lemonade v 11.34. Co lepšího si přát na svátek, že?
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Horší to na silnici, není klid ani na svátek, tak opatrně na D1 z Prahy do Brna, je tam silný provoz na výjezdu z Prahy. Z 12. kilometru na Šmejkalku se zdržíte navíc okolo 20 minut. Kolona na 10 minut a na D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 190. kilometru se zpomaluje. D11 z Prahy do Jaroměře před sjezdem z dálnice je kolona zhruba 1,5 kilometru dlouhá. Obchvat Moravské Třebové je také dopravní dohoda, kolona je obousměrně na 20 minut, doporučuje se je přes město, a 43 z Brna do Svitav před Lipůvkové kolona na 15 minut. Tak pevné nervy i na svátek. Jakub Ondra a taky Alesso budou hrát z maxima muziky na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
3: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
4: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
5: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
6: Be smart. Get wings.

0: Ale jako Ondra na Evropě 2, v 1 na 48, je neskutečný, co dokážou vymyslet v Americe. Jo? Pozorně poslouchejte. V Kalifornii se tři muži pokusili o pojistný podvod. Jo? Chtěli fingovat útok medvěda na luxusní auta. Ten útok proběhl. Medvěd opravdu na kamerách byl, auta poškodil. Bohužel, ale to nebyl medvěd, ale jeden z těch tří, který si oblíkl kostým medvěda. Vlezl si na sedadlo, drápal interiár, poškrábal lak, všechno bylo natočené na palubní kameru, ale asi to nebylo úplně jako věrohodný, protože policie objevila medvědí kostým z drápy v domě jednoho z podezřelých a tak bohužel sklapa past. No, vymysleli byste něco podobného? Myslím si, že pokud vyrážíte dneska do přírody někam a narazíte na medvěda, nepočítal bych s tím, že je to někdo převlečený v kostýmu. No, a utíkal bych, co mi nohy stačí. Alessandra a Giant Rooks, skvělý songy připravený do našeho svátečního Maxima. Muziky už za chvíli na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. Here I go.
2: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba dva roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení. That's James Cameron. A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě tři Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
3: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
4: I'm doing this on my next movie for sure.
2: Right? V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
3: It wipes one out.
2: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
3: It's gonna be loud.
5: Duh.
1: Evropa 2.
6: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
7: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
1: 98.2 a 105.5 FM. Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
8: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: The Weeknd na Evropě 2, lehce popolední, skvělá muzika do prodlouženého víkendu, no a ani v pátek nechybí zprávy Evropy 2, je tu s nimi Zuzka Kozáková.
1: Hezké poledne u zpráv. Mezinárodním týmům se podařilo vyvinout hned 3 medikamenty, které pacientům s rakovinou slinivky břišní prodlouží život. Například lék namíchaný podle genetické analýzy konkrétního pacienta. Podle onkologů jde o největší posun v léčbě za poslední desítky let. Zlín je nejbezpečnější ze všech statutárních měst v Česku. Na základě policejních dat o počtu trestných činů to uvedl Zlínský kraj ve spolupráci s městem. Naopak jedna ze nejvyšších kriminalit je podle žebříčků v Ústí nad Labem. Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Uvedl to americký prezident Donald Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Na její konečné podobě se ale ještě musí dohodnout s členskými státy EU.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Opatrnost se vyplatí na dálnici D5 ve směru na Prahu. Na svém 25. kilometru máme hlášenu odstavenou dodávku. Opatrnost se vyplatí na Třebíčsku na vjezdu do Valdíkova, kde policie zasahuje u nehody dvou vozů, a bouralo se i na Jesenicku na silnici 60 na vjezdu do obce Lipová Lázně. I v tomto případě bourala dvě osobní vozidla.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku převládá oblačnost, místy je polojasno. Během odpoledne a večera se zcela vyjasní. Teploty se drží většinou mezi 14 až 19 stupni. Na jižní Moravě to může být 21 stupňů, na severu Čech naopak pouhých 11 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo opět přebírá Ondra Vodný.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem vlogu.
0: Jednou z nejluxusnějších věcí světa máme v Praze. Nebudete věřit, co to je. Za chvíli prozradím víc. Jsme Evropa 2.
2: Evropa 2.

Ale tedy Swims na Evropě 2 ve 12.22. No a pokud jezdíte rádi vlakem, tak věřte, že na tom nejsme špatně jako v České republice, co se vlaku a nádraží týče. Důkazem toho je pražské hlavní nádraží. Pravda, je to trošku odskočený od toho zbytku, ale pražské hlavní nádraží obsadilo, světe div se, 12. místo v žebříčku nejluxusnějších nádraží světa. Ten žebříček sestavila britská společnost, která se specializuje na cestovní pojištění a hodnotila kvalitu salonků, počet obchodů, výběr restaurací, recenze cestujících. Praha získala ze 100 bodů 61 a stala se tak 12. nejluxusnějším. Na prvním místě skončil Curych ve Švýcarsku, ten měl bodů 83, druhé až čtvrté místo obsadila japonská nádraží v čele s Osakou a hned za Prahou na 13. místě skončila Kodaň. Jo, vidíš, budova z roku 1909, pražská secesní, získává tohle krásné ocenění. No, nádherný to tam je. Teď jenom ještě teda do cíle toho, aby takhle krásný to bylo všude. No, je na čem makat. Silverspoon za chvíli, Evropa 2.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
3: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
4: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
5: Be smart. Get wings.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 12.39, jak to vypadá na silnicích, D1 z Prahy do Brna už od 14. kilometru, čekejte kolonu na Šmejkalku. 6 z Prahy do Karlových Varů u Petrohradu kolona, jezdí se tam Kivadlovi, 25 minut se zdržíte ve směru na Karlovy Vary. A silnice 35 z Moravské Třebové, na obchvatu už je kolona rozjetá po odstranění dopravní nehody, takže tam byste měli už projet bez větších problémů. No, šťastnou cestu, ať budete kamkoliv vyrážet, na svátek Cyril a taky Zayn k tomu budou hrát. Na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: maximum nový muziky. Evropa 2. 8.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
0: 58.2 a 105.5 FM. Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
3: Já bych si přál asi Třeba.
0: Nebo legendární song za trest.
4: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
0: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, od Alena Volka a tří Spider.
6: Fade it. Jo, fade it, fade it.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
6: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. Jo, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gospelová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
0: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta,

0: 12.52 na Evropě 2, příjemný hlas, který je vždycky moc příjemný slyšet v Eteru Evropy 2, Flexiana Kaskáda, stihnu ještě do 13. hodiny zahrát. No a pokud byste už plánovali léto, jakože nejvyšší čas začít, tak pro vás mám tip, kam poslat děti. Je to Summer Camp Evropy 2, další část soutěže, ve který můžete vyhrát pobyt pro svoje dítě na Summer Campu letošním roku Evropy 2, se odstartovala na evropa2.cz. Podívejte se tam, no a vyražte s námi na krásný, nádherný pobyt ve spojení s táborníkem hlavním Tomášem Zástěrou a spoustou hostů z Evropy 2, nejenom co se moderátoru týče, ale také hostů, který slyšíte pravidelně v našem éteru a který naživo můžou děti zažít. Bude to příjemný zážitek, tak otázkou zůstává, jestli se do něho přidáte. Na evropa2.cz najdete víc. Držím palce, doufám, že se tam uvidíme. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Tak jdeme na to.
4: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
5: Pavle, my tě vítáme.
6: Hatě.
4: A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
3: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
4: Tak proto tam seš, viď.
3: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
4: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
7: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Volka, Tří Fajde.
9: Faded. Jo, faded, faded.
10: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
3: Imagine Dragons.
10: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
4: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
4: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
12: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
4: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
13: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
14: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.

0: Dvě minuty po 13. Posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne. Více než polovina poplatků za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v České republice podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je přitom velmi obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech. Provoz stanic by tak nebyl bez dotací krajů a měst možný. Slovensko počínaje dneškem ruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1 a ukončili v 10. utkání Eurohockey Tour v sezóně neporazitelnost již jistého celkového vítěze série. Další zápas čeká tým trenéra Radima Rulíka v sobotu v poledne proti Finsku.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 se pozor ve směru na Rozvadov na 38. kilometru. Máme sraženou zvěř v pravém jízdním pruhu. Na Plzeňsku na silnici 20 na vjezdu do Úněšova policisté došetřují nehodu dvou vozů a na Plzeňsku u Starého Plzeňce pozor, tady se došetřuje nehoda osobního vozu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno, počítejte s tím, že místy může být i polojasno. Během odpoledne se zcela vyjasní. Teploty se drží většinou mezi 14 až 19 stupni. Na jižní Moravě můžeme naměřit 21, na severu Čech to bude maximálně 11 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Ondrou Vodným.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

Pro milovníky sladkého mám nejlepší tiramisu na světě. Kde ho seženete? Za chvíli prozradím víc. Evropa 2.

0: Tohle je Sombr na Evropě 2 ve 13.23. No a pokud jste milovníci sladkýho a občas si dopřejete trochu tiramisu, tak mám pro vás jedno z nejlepších na světě. Nejlepších možná tím, že je nejdelší. 125 italských cukrářů totiž vytvořilo v Londýně nejdelší tiramisu na světě. Ten desert měřil přes 440 metrů a pokořil předchozí rekord. Ten držela jedna italská společnost, která udělala tiramisu dlouhé 273 metry, teď 440, to je o hodně zvětšený rekord, spotřebovalo se na to, a teď poslouchejte, 90 tisíc vajec, 465 kilo cukru, 99 kilo kávy, 60 kilo kaka a 152 tisíc piškotů. Ta příprava trvala 2 dny, probíhala v historickém Chelsea Old Town Hall, rekord je v Guinnessovce, no a všechno se snědlo samozřejmě potom, no. Muselo z toho být hodně nacpaných pupků, někteří možná už tiramisu nebudou chtít nějaký čas vědět, ale malej kousíček, kde bys byl, myslím, že by se teď hodil, že? Annika Iris, Calvin Harris, to můžu přidat jako desert po pátečním obědě na Evropě 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy? Ty otázky jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední.

0: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
1: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
3: Kodiak během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Život, to je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
9: Zpátky k muzice.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 13.41, D1 z Prahy do Brna před Šmejkalkou, čekejte kolonu. Na 16. kilometru se brzdí, zdržíte se okolo 15 minut. V Praze na Nuselském mostě do centra je kolona od Vyšehradu, aktuálně na 10 minut. Na silnici číslo 6 na trase Praha Karlovy Vary vázne provoz u Petrohradu, jezdí se tam Kivadlovi a 10 minut se zdržíte do Karlových Varů. 10 minut také na trojce z Prahy do Českých Budějovic v okolí Benešova se popojíždí tak šťastnou cestu. Šakira, Matěj Smutný pokračují na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 8.
1: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Audi Q3 můžete mít už za skvělých 9 999 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
0: 58.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: 13.55, posloucháte Evropu 2, možná jste zaznamenali v týdnu hned několikrát změní zmije. Zmije jako jedovatého hada, který už tknul turisty. A není jich málo, v květnu se zmije totiž probouzí ze zimního spánku a začíná období páření, jsou tedy nejaktivnější. U nás v České republice žije zmije obecná, je to jediný náš jedovatý had a teda dobrý k tomu říct, že posledních 30 let v České republice nikdo na uštknutí zmíjí nezemřel, jo? To je důležitý. Nebezpečí představuje hlavně pro děti, seniory, alergiky. Když vás náhodou, nedej bože, uštkne zmije, hodně to bolí, oteče to, je vám blbě, jste malátný a někdy se i zvrací. Dobrý je, kdyby náhodou se vám to stalo, tak po uštknutí zachovat klid, končetinu znehybnit pod úrovní srdce a hnedka volat 155, nikdy ránu nevysávat, nezezat. Jo, takový věci občas jste možná viděli v nějakém filmu, ale ublížej víc, než pomůžou. Většinou ta zmije se snaží utíct a kousne, pouze pokud na ní šlápnete nebo ji zmáčnete, takže koukejte pod nohy a jste v suchu, jo? Takže nechme zmiji žít a užijte si Junota za chvíli Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
3: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí.
4: Warum warst du in Auschwitz?
3: Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
4: Was hast du dort wirklich gemacht?
5: Du wirst nie begreifen!
3: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo jež pilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jako by byli vini.
6: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
3: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Vítejte u zpráv. V letošní jarní sbírce potravin se vybralo 702 tun potravin a drogerie. Přímo v prodejnách sobotu 25. dubna zákazníci darovali 623 tun zboží. V online obchodech, příspěvcích od firem a zaměstnanců se vybralo dalších 79 tun. Letos se do sbírky potravin zapojilo 3539 prodejen z 15 obchodních řetězců. Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo komerční provoz služby robotaxi, tedy taxi bez řidiče. Místní startup Verne provozuje v hlavním městě 10 elektromobilů. Zákazníci zaplatí za jednu jízdu v přepočtu 48 korun. Cena platí v rámci servisní zóny, která pokrývá asi 90 kilometrů čtverečních, včetně mezinárodního letiště. Zákazníci si mohou jízdu rezervovat pomocí aplikace. Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Uvedl to americký prezident Donald Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Na její konečné podobě se ale ještě musí dohodnout s členskými státy Evropské unie.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 196. kilometru máme odstavené vozidlo na krajnici po nehodě. Další komplikace jsou v Uhlířských Janovicích na Kutnohorsku. V Kolínské ulici se došetřuje nehoda dvou vozů. To samé platí také v Brně v Žabovřeské ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou polojasno až oblačno, během pozdějšího odpoledne a večera se zcela vyjasní. Teploty se drží většinou mezi 14 až 19 stupni. Na jižní Moravě můžeme naměřit i 21 stupňů, ovšem na severu Čech to je maximálně 11 stupňů Celsia. Další zprávy jsou za námi, ladíte páteční Evropu 2 a taky Ondru Vodného.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
4: Máte auto a říkáte si, že bezpečí, no není úplně. Mám pro vás seznam nejkradenějších aut Evropy. Už za chvíli, Evropa 2,

0: 14.22, ale Farben na Evropě 2, pokud si to frčíte v autíčku a říkáte si, jak se vám krásně jede, ano, jede, ale mohlo by se jít i někomu jinému. Nejkradenější auta v Evropě, jo, a statistika, která vás možná překvapí. V Nizozemsku například, tam bylo loni odsezeno téměř 7,5 tisíce aut, meziroční nárůst je to o 12%. Nejčastěji kradený voz v Nizozemsku, Toyota RAV 4, nepochopíte proč. V Německu se ročně řeší okolo 14 tisíc krádeží aut. Nejvíc tam opět lákají Toyoty, ale Land Cruiser. Ve Francii vede Renault Clio, druhá je Toyota a třetí Peugeot. A nejčastěji, jak se kradou ta hackování bez klíčových přístupů, a to si člověk myslí, jak je to pohodlný, že? Takže hlídejte svoje autíčka a pozorně vybírejte, který se vám budou líbit a který vám budou dělat radost doma před barákem. Fate Magazine, Dermot Kennedy, to k tomu si dám za chvíli Evropa 2.
1: Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českého éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian, Ondry, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
1: Zpátky k muzice.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

0: No a na Evropě 2 rychlý pohled na to, jak to vypadá na silnicích a už by měl být celkem klid. Dálnice jsou klidné, D1 u Šmejkalky i u Brna už by měla být v pořádku. Uzavřená je silnice číslo 10 z Turnova do Harachova. U Tanvaldu se stala dopravní nehoda a 26 z Německa do Plzně na Šumavě před Domažlicemi také dopravní nehoda. I tam se můžete krátce zdržet. No, tak šťastnou cestu a Miley Cyrus k tomu za chvíli. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 80.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
0: Sát 8.2 a 105.5 FM.

0: Eva Farnámyra je vždycky krásný slyšet, navíc na svátek na Evropě 2. Jo, a Pošník k tomu bude ještě do 15. hodiny, no a potom už Jakub Štěpán, aby těch změn nebylo dost, tak jednu velkou teď chystá velmi populární aplikace WhatsApp, chystá historicky největší změnu z do aplikace. Nevím, jak jste na tom vy, ale člověk je jak zaběhnutý, jak to funguje, a když se to změní, tak mu to dělá akorát trable, no. Tak ten nový design vychází z konceptu Liquid Glass od Apple. Rozhraní bude trošku průsvitnější a udělá to spoustu radosti všem, kteří mají rádi nové věci, ale nám co ne, tak moc ne. Takže uživejte si, pokud s někým chatujete, teď ještě toho starého prostředí, ve kterém se vyznáte. A po 15. jak už Štěpán, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: V uších máte Evropu 2, čerstvé zprávy na 15. hodinu nachystala Zuzka Kozáková. Pojďme do nich.
1: Hezké odpoledne. Od 14. června už obchody nebudou moci na regály doplňovat některé medové produkty pod názvem med. V platnost totiž vstoupí nová opatření Evropské unie, která upřesňují, které výrobky budou moci toto označení nést a které ne. Stávající zásoby se ale ještě budou moci doprodat. Platit budou pro všechny členské státy. Zlín je nejbezpečnější ze všech statutárních měst v Česku. Na základě policejních dat o počtu trestných činů to uvedl Zlínský kraj ve spolupráci s městem. Naopak jedna ze nejvyšších kriminalit je podle žebříčku v Ústí nad Labem. Čeští vodní slalomáři mají před sebou dva klíčové víkendy sezóny, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jediné volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z loňského mistrovství světa reprezentaci před zajištěnou. Všechny čtyři nominační závody, které jsou součástí českého poháru, se tentokrát uskuteční v pražské Troji.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pokud jste na cestách, dejte pozor na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř sever. Na 48. kilometru máme kus plastu v pravém jízdním pruhu, tak projíždějte velmi opatrně. A na D1 ve směru na Brno dejte pozor, od 183. kilometru se můžete nárazově dostat do kolony.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno, postupně se vyjasní, teploty nepřekračují 21 stupňů. Zítra ráno se ojediněle mohou objevit mlhy. Bude polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno. Během odpoledne se může objevit déšť či přehánky. Většinou očekáváme teploty v rozmezí od 17 do 21 stupňů. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a krátce po 15. si slovo bere Kuba Štěpán.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

Jedna fotka u oceánu, jedna obří vlna a dovolená se během vteřiny změnila v adrenalinový sport. Opravdu se vyplatí dělat fotky na Insta za každou cenu? Víc si řekneme za chvilku. Tak držte vlnu, my jsme Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2. Z romantické fotky u oceánu se během jedné vteřiny stal regulérní vodní sport. Turistka na indonéském ostrově Nusa Lembongana pozovala na skalnatém pobřeží, když jí obří vlna smetla rovnou do moře. A protože dneska internet miluje hlavně chaos v přímém přenosu a samozřejmě i cizí neštěstí, video okamžitě obletilo sociální sítě. Naštěstí všechno dopadlo v pohodě, žena vyvázla bez vážnějších zranění, jen si asi představovala trochu klidnější dovolenou. Místní přitom říkají, že tohle pobřeží je zrádné právě tím, že vypadá úplně nevinně. Moře je chvíli klidné a pak přijde vlna, která člověku během 2 sekund změní výraz, udělej mi přirozenou fotku na čisté přežití. A ano, nechybí na pláži ani varovné cedule. Jinže spousta turistů je bere spíš jako součást scenérie než nějaké upozornění, což je přesně ten důvod, proč podobná videa vznikají pořád dokola. Celé je to vlastně dokonalá ukázka dnešní doby. Člověk riskuje život na kluzké skále hlavně proto, aby fotka působila nenuceně. A víte co? Jak se tak dívám, ta fotka nakonec opravdu autentická byla. Jen trochu víc akční, než se původně čekalo. Evropa 2.

0: for people.
1: Ne, nemusím nic.
2: Do prčic.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Come far away. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
9: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
12: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
15: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
16: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
17: Žádná kouzla?
16: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
18: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
19: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise ona dnes.
20: Zpátky k muzice.

0: Barcamp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: dvě, kde to stojí.
1: Pojďme zkontrolovat dopravní situaci. Komplikace jsou momentálně v Chomutově v ulici Kukaňova, kde se srazila dvě osobní vozidla, díky tomu za info. Dva vozy se střetly v Havířově v Opletalově ulici. Čerstvá nehoda nákladního vozu s osobním se stala v Liberci v ulici Domky. A nárazové kratší zdržení čekejte v Praze od Smíchova k Motolu. Plzeňská ulice je převedena jednosměrně ulicí Vrchlického. I tady tedy počítejte s možným zdržením. Tolik ze silnic, buďte opatrní, a ať už razíte kamkoliv, přeju šťastnou cestu. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Yeah.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
0: 58.2 a 105.5 FM. Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zeblil mi postel.
0: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je retard.
0: Na Evropě 2.
6: Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gospelová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Volkra, Faded.
7: Jo, Faded, Faded.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
7: Imagine Dragons.
9: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
11: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta.

0: Tady je vaše Evropa 2. V Tokiu teď mají možná nejvěrnějšího zákazníka široko daleko, jen úplně teda neumí platit kartou. Majitel malé sushi restaurace si začal všímat, že mu před podnik pravidelně chodí tučňák. A ne jednou, ten malý frajer se tam vrací opakovaně, postává u dveří a čeká, jestli náhodou něco nekápne, ideálně ryba. Podle místních se už z něj stala menší celebrita. Lidé si ho fotí, natáčí, někteří prý chodí kolem restaurace schválně, jestli ho náhodou nezahlédnou, což je mimochodem fascinující marketing. Jo. Zatímco některé podniky platí miliony za reklamu, tady stačí hladový tučňák. Majitel restaurace říká, že zvíře nikoho neobtěžuje a působí překvapivě klidně, jen občas teda vypadá lehce dotčeně, když zrovna nedostane svůj degustační talíř. Japonsko je prostě země, kde vás už moc nepřekvapí ani to, že pravidelný host má zobák a chodí v permanentním smokingu. A jestli ten tučňák začne nechávat recenze na Google Maps, tak fakt už se nebudu divit vůbec ničemu. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Here we go.
3: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba dva roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení.
4: That's James Cameron. No one shot a concert film on this scale before.
3: A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
5: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
6: I'm doing this on my next movie for sure.
5: Right?
3: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
5: It wipes one out.
3: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
5: It's gonna be loud.
7: Duh.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Oslavte Den matek hravě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
10: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
11: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, Alena Volker, Three Fighters.
12: Faded. Jo, faded, faded.
14: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
12: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Výstava Titanic už jen do 28. června. Vstupte na palubu nejslavnější lodi světa a staňte se jedním z cestujících. Odhalte stovky originálních exponátů, zažijte atmosféru počátku 20. století a dotkněte se ledovce. Nenechte si ujít výstavu Titanic na PVA Expo Praha. Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
2: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
7: Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar.

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 16 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Dobré odpoledne u zpráv. Více než polovina poplatků za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v České republice podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je přitom velmi obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech. Provoz stanic by tak nebyl bez dotací krajů a měst možný. Slovensko počínaje dneškem ruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1 a ukončili v 10. utkání Eurohockey Tour v sezóně neporazitelnost již jistého celkového vítěze série. Další zápas čeká tým trenéra Radima Rulíka v sobotu v poledne proti Finsku.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 se pozor na odstavenou dodávku, jedná se o trasu Rozvadov Praha a stý 26. kilometr. Na silnici 11, na trase Český Těšín, Opava, dejte pozor na 277. kilometru, tady bouralo osobní vozidlo, které skončilo mimo komunikaci.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno, postupně se vyjasní, teploty nepřekračují 21 stupňů Celsia. V sobotu pak ráno místy počítejte s mohami, jinak bude polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno. Během odpoledne se může objevit déšť, ale to zejména na horách. Teploty se budou držet většinou v rozmezí od 17 do 21 stupňů. Zprávy jsou za námi, ladíte páteční Evropu 2 a krátce po 16. už pokračuje Kuba Štěpán.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

Co všechno se dá vystavit v muzeu? Soul usadili na historické toalety, královské nočníky i bizarní záchody z celého světa. A nejlepší je, že lidé na to stojí fronty. Víc si povíme za pár minut. Na Evropě 2.

0: maximum tvý muziky.
1: Jump in, I really wanna fly.

0: očích máte Evropu 2. V jihokorejském Soulu otevřeli muzeum, které dokazuje, že dneska už může mít vlastní výstavu opravdu cokoliv. Tentokrát jsou hlavní hvězdy historické toalety z různých koutů světa, z různých období. Návštěvníci tam najdou královské nočníky, staré dřevěné záchody i designové kousky, které vypadají spíš jako moderní umění než místo, kam si člověk odskočí na 2 minuty. Některé exponáty jsou navíc tak zvláštní, že chvíli vůbec nepoznáte, jestli jde o toaletu nebo o nějakou drahou galerijní instalaci. Tvůrci výstavy říkají, že chtějí ukázat, jak moc hygienická kultura vypovídá o celé společnosti, což zní velmi odborně, ale stejně všichni víme, že první reakce většiny lidí je hlavně ty, jo, podívej se na to. Součástí muzea jsou i interaktivní atrakce a tematické suvenýry a překvapivě existuje místo, kde si můžete koupit merch inspirovaný toaletou. Vlastně je fascinující, že i záchod může být kulturním zážitkem. Hlavně když po návštěvě člověk odchází se slovy, tak tohle bylo opravdu silný. Evropa 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 2, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy? Ty otázky jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.cz.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
13: Teď se fotím já.
14: Řekni Epet.
15: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
14: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
15: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
16: Nenechte si ujít v České televizi.
17: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v e-vysílání.
3: Zpátky k muzice.

0: kde to stojí.
1: I během pátečního odpoledne sledujeme na R2 provoz. Komplikace jsou na silnici 9 u obce Klip. Po nehodě osobního vozidla s motorkářem je komunikace v místě dočasně uzavřená. Jsou tu všechny záchranné složky a policie provoz odklání. Zdržení je momentálně na čtvrt hodiny. Pozdržíte se i v Praze v Podbělohorské ulici nebo za Nosalským mostem směrem do centra, kde je silnější provoz. A jak mi napsal řidič Roman, u Hodonína na silnici 432 mezi Pánovem a Ratíškovicemi došlo k nehodě auta. Jsou tu všechny složky záchranného systému a policie provoz řídí odklonem. Díky za info. Tak ať už míříte kamkoliv, hlavně v klidu, žádný spěch a pohodovou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2. Steven Sanchez.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
0: ...a 105,5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Sváteční odpoledne užíváte ve společnosti Evropy 2. Podle některých odborníků může pravidelný sex fungovat skoro jako přírodní omlazovací kůra. Studie neuropsychologa Davida Weekse dokonce tvrdí, že lidé, kteří si užívají několikrát týdně, působí v průměru až o 10 let mladší. A prý nejde jenom o vzhled. Tělo při milostných aktivitách vyplavuje hormony štěstí, snižuje stres, zlepšuje spánek, posiluje imunitu, klasika, to všechno víme. Ale je zajímavé si připomenout jednu důležitou věc, že zdravý sexuální život není jenom o vztahu ve dvou. Benefity podle odborníků fungují i solo, takže žádný nervy, pokud zrovna vedle vás nikdo neusíná a nekrade vám peřinu. No a jestli je na tom všem tady opravdu něco pravdy, tak možná konečně víme, proč některým lidem ve 40 pořád chtějí, aby jim ukázali občanku. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Tak jdeme na to.
4: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
5: Pavle, my tě vítáme. Hatě.
4: A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
3: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
4: Tak proto tam seš, viď?
3: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
4: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
6: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Pressbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
4: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
7: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
8: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
4: Užívej si Evropu 2 až do večera.
9: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
4: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
10: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
4: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
11: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
4: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.

0: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv. V letošní jarní sbírce potravin se vybralo 702 tun potravin a drogerie. Přímo v prodejnách v sobotu 25. dubna zákazníci darovali 623 tun zboží. V online obchodech, v příspěvcích od firem a zaměstnanců se vybralo dalších 79 tun. Letos se do sbírky potravin zapojilo 3539 prodejen z 15 obchodních řetězců. Chorvatsko jako první země v Evropě spustilo komerční provoz služby robotaxi, tedy taxi bez řidiče. Místní startup Verne provozuje v hlavním městě 10 elektromobilů. Zákazníci zaplatí za jednu jízdu v přepočtu 48 korun. Cena platí v rámci servisní zóny, která pokrývá asi 90 km čtverečních, včetně mezinárodního letiště. Zákazníci si mohou jízdu rezervovat pomocí aplikace. Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost loni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Uvedl to americký prezident Donald Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament. Na její konečné podobě se ale ještě musí dohodnout s členskými státy Evropské unie.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na dálnici D8 ve směru na Prahu. Na 80. kilometru máme odstavené vozidlo na krajnici, jeďte tak velmi opatrně. Na D5 se ve směru na Plzeň na 48. kilometru pak máme na krajnici odstavené vozidlo po nehodě.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno, místy polojasno, teploty nepřekračují 21 stupňů Celsia. V zítřejších ranních hodinách se místy mohou objevovat mlhy, bude polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno. Během odpoledne by mohlo pršet, ale to zejména na horách. Naměříme teploty od 17 do 21 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Kubou Štěpánem.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Z hudebního jména jsme se pro vás připravili Taylor Swift, chybět nebude ani Ray Dalton, Don't Olivera do Jacket nebo i Harry Styles. Jsme rádi, že jste na dosah, tak držte vlnu. My jsme Evropa 2 a přejeme hezký odpoledne.
2: Evropa 2.

0: Ray Dalton, Féteru Evropy 2. Kdybyt nebude ani James Harris nebo Miley Cyrus. Teď se ale podíváme na dovolené, protože letos, co se týče letních dovolené, tak Češi nijak zásadně zatím dovolenky neruší, ale budou se za ně muset trochu připlatit. Kvůli napětí kolem Iránu zdržují letenky, pohonné hmoty i některé zájezdy. A nejvíc je to teda znát hlavně u dálkových cest. Třeba letenky do Tajska nebo Vietnamu jsou proti loňsku v některých případech skoro dvojnásobný a zpáteční let vyjde klidně na téměř 30 tisíc korun. Většina lidí ale stejně zůstává, jak se říká, věrná klasice, nejvíc táhne Chorvatsko, Itálie, Řecko nebo Španělsko, jenže právě třeba cesta autem k Jadranu letos není úplně levná disciplína. V Itálii stojí nafta kolem 50 korun za litr. Dražší je i Chorvatsko a nahoru šly také ceny jídla, kávy nebo lehátek na plážích, takže člověk se letos dvakrát rozmyslí, jestli si dá druhé nebo třetí espresso, že jo? Nebo radši splátku hypotéky. Cestovky ale zároveň říkají, že lidé víc řeší bezpečnost a častěji kupují dovolené na poslední chvíli. Naopak překvapivě roste zájem o Karibik nebo Latinskou Ameriku, kam Češi létají víc než kdykoliv dřív. No, letošní dovolená si myslím bude v rámci matematiky docela jednoduchá. Čím blíž k moři, tím dál od výplaty. Evropa 2.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Myslím, že mě sám mluvit.
3: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
1: Songy na psání.
4: Co ti můžem zahrát?
2: Cože?
4: A pro koho to bude?
2: Cože?
1: Nebo legendární song za trest.
2: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
1: Super. Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
5: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
6: Pojď sem, ty draku.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
5: Tohle je možný jenom tady.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
9: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.cz.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
13: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
14: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
15: Žádná kouzla?
14: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: kde to stojí.
1: 17.37 ukazují hodiny, pojďme vrknout na silnice. Dvě osobní vozidla se střetla v Jablonci nad Nisou v Komenského ulici. Podobně je tomu v Brně v ulici Křižovnického, tady je neprůjezdní pravý jízdní pruh. Další problém vás pozdrží v Pardubicích v ulici Na Drážce, kde policie došetřuje pád motorkáře. Díky Kamilo za zprávu. A v Praze je momentálně silnější provoz na Nuselském mostě, a to ve směru do centra. Postojíte si 5 až 10 minut. Tak ať už razíte kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: tam je Evropa 2. Když se řekne Imagine Dragons, spoustě lidí okamžitě naskočí obří refrény, stadionová energie a megahity, které člověka chytnou během pár vteřin. A právě Bonz z roku 2022 ukázal, že kapela pořád umí dělat skladby, které se dostanou člověku doslova do kostí. A když jsme teda u těch Imagine Dragons, pojďme si připomenout jejich tři největší pecky. Single Radioactive z roku 2012 katapultoval skupinu do celého světa a dodnes patří mezi nejúspěšnější rockové skladby posledních let. O 5 let později přišel Believer z roku 2017, obrovská hymna o tlaku, taky bolesti a síle nevzdat se, a ten refrén pozná člověk snad po jedné vteřině. No a nesmím zapomenout ani na Damon z roku 2013. Je vlastně docela fascinující, že Imagine Dragons už 18 let dělají hudbu, která zní stejně dobře v autě, ve sluchátkách cestou domů i na stadionu pro desítky tisíc lidí. Jonatas a Dennis Lloyd, okoření Maximum muziky za chvíli. Tak buďte na dosah, my jsme Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
1: Už máš přečtený nejnovější drby, tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
3: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
1: Maximum tvý muziky.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Vítejte u zpráv. Od 14. června už obchody nebudou moci na regály doplňovat některé medové produkty pod názvem med. V platnost totiž vstoupí nová opatření Evropské unie, která upřesňují, které výrobky budou moci toto označení nést a které ne. Stávající zásoby se ale ještě budou moci doprodat. Platit budou pro všechny členské státy. Zlín je nejbezpečnější ze všech statutárních měst v Česku. Na základě policejních dat o počtu trestných činů to uvedl Zlínský kraj ve spolupráci s městem. Naopak jedna ze nejvyšších kriminalit je podle žebříčku v Ústí nad Labem. Čeští vodní slalomáři mají před sebou dva klíčové víkendy sezóny, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jediné volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z loňského mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou. Všechny čtyři nominační závody, které jsou součástí českého poháru, se tentokrát uskuteční v pražské Troji.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dejte pozor určitě na dálnici D1, a to ve směru na Brno. Na 173. kilometru máme sraženou zvěř v pravém jízdním pruhu. Na D5 se máme odstavenou dodávku ve směru na Prahu, konkrétně na 112. a 0,5. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Polojasno až oblačno, teploty se drží do 21 stupňů. Zítra ráno se ojediněle objeví mlhy. Bude polojasno nebo skoro jasno, během dne přechodně oblačno, déšť se může objevit na horách. Na teploměrech naměříme většinou od 17 do 21 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vy jste stále s Evropou 2 a krátce po 18. už slovo bere Kuba Štěpán.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Světelný paprsek dokázal zmobilizovat Pražany prakticky na první dobrou, co symbolizoval, i o tom bude řeč, ale do té doby navídnu Tomase Robina, Alana Volkra nebo i Bruno Mars je připravený. My jsme Evropa 2.

ve vašich uších je páteční Evropa 2. Kdo v noci koukal nad Prahou na oblohu, mohl mít na chvíli pocit, že začíná nový díl Avengers nebo Stranger Things. Ze Žižkova totiž mířil do nebe výrazný modrý paprsek. A na sociálních sítích se hnedka začalo řešit, jestli už náhodou nepřistávají mimozemšťani. Ve skutečnosti ale nešlo o žádné UFO ani žádný tajný experiment. Žižkovská věž se takhle rozsvítila v rámci oslavné vítězství a připomínky konce druhé světové války. Laser má symbolizovat naději, mír a solidaritu a svítit bude vždycky večer až do soboty. Pražané jsou ale evidentně připraveni úplně na všechno. Stačí jeden světelný paprsek na obloze a půlka města čeká buď invazi, nebo minimálně příjezd Avengers. Evropa 2.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 18.34, dáme rychlý pohled na silnice. Opatrně v Táboře. V Soběslavské ulici došlo k nehodě dvou aut, policie již je na místě. V Praze se srazily dva vozy v Zenglově ulici, která blokují průjezd tramvaje. A komplikace hlásíte i v ulici v Botanice, kde je komunikace zablokovaná odstaveným autobusem. Tak buďte za volanty opatrní a klidnou cestu přeju. Evropa 2.
0: Žhavý

0: Maximum nový muziky.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
0: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Jestli máte doma malého dobrodruha, zbystřete, protože E2 spustila druhé kolo soutěže o účast na Summer Campu Evropy 2. A tohle není jen tak obyčejný letní tábor. Tohle je týden, na který děti dne samozřejmě budou dlouho vzpomínat. Summer Camp je určený pro holky a kluky od 9 do 15 let, ale to se proběhne od 16. do 22. srpna v krásném prostředí Prachovských skal. A nejlepší na tom je, že se tam nedá normálně přihlásit. Místo se musí vyhrát. Děti se mohou těšit na koncerty oblíbených interpretů přímo u ohně, kde si s hudebníky můžou popovídat nebo se s nimi vyfotit. Dále tam budou taneční workshopy s profi tanečníky, diskotéky s moderátory Evropy 2. Chybět nebudou ani sportovní soutěže, táborová olympiáda i objevování Prachovských skal. A samozřejmě bude taky možnost nakouknout do světa rádia a zjistit, jak to vlastně funguje v zákulisí našeho ekosystému. Zapojení je jednoduché. Stačí zajít na web evropa2.cz, nahrát fotku účastníka na téma ukáž, jaký jsi táborník, no a soutěž, pozor, tak ta končí 17. května o půlnoci, tudíž času máte dost a je to teďka pouze na vás. Držím palce, protože můžu garantovat z uplynulých ročníků, že po návratu domů rodiče uslyšíte od dětí minimálně 1000krát větu a příští rok chci jet zase. Kompletní info a pravidla najdete, jak už jsem říkal, na našem webu evropa2.cz. Já se pro dnešek loučím, mějte se krásně, užívejte prodloužený víkend a zítra v 15 hodin. Ahoj! Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech. Was für ein seltsamer Nachname. Mengele. Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí. Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně. V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo je špilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jako by byli vinni. Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei! Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na evropa2.cz a bav se na maximum.

0: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za...
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, co jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
0: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: že ty taky občas nezapomeneš, že máš mámu.
1: Mámu je třeba vytáčet denně.
0: Ale já jsem zase vytočená.
1: Říká Tomáš Zástěra.
0: Ano, synáčku.
2: Nazdar.
0: Ahoj.
1: Hodný synek, co každé odpoledne volá mámě.
0: Kdyby si se líp učil, ty pitomče, kdyby jsi dneska mohl bej.
1: A vy jste vždycky u toho.
0: Ať to ty lidi trochu baví, to vysílání.
1: Vytoč mámu. Kultovní telefonáty Tomáše a jeho mamky. Každé všední odpoledne na Evropě 2.
0: A dnes a přijeď, hele.
2: Jo.
0: Nazdar.
3: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Zpátky k muzice.

Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

0: Kemp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Odpoledne jako odpoledne.
1: No, ale... teďka jsme se dofákali a teďka jsme se zase začít.
2: Teď to jako prém.
0: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
2: Posloucháte. Já mluvím.
1: A já to chtěl říct dřív.
0: Odpolední show s Tomášem.
1: Zástěra, zástěra, ty se ale sexy říkal, jo.
0: A Zorkou.
2: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
0: Odpoledne, kdy se dějou věci.
1: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
0: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
1: Takže neopouštěte tuto stanici, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
0: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.

cítím, vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím v minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš slance smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě přítele, po

na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Co?
3: Haló, kdo?
1: Haló?
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne!
3: Ne!
2: To je na infarkt!
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
3: to se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Welcome to Saint-Tropez.

0: Barcamp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Novinka Evropy 2.
1: Na pláži v písku leželo srdce,

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Kemp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu. Oh yeah.

Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.